jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

Česká interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domov...

0: Radio FM+. Porsche
1: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche
3: Plzeň. Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 7 hodin, dobré ráno, zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Čeká nás nejdelší den v roce. Meteorologické léto začalo už na počátku června. Teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. Českem prošly místy velmi silné bouřky. Na jihu a ve středních Čechách zasahovali hasiči u polámaných větví nebo u zatopených sklepů. Například v Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Skupina mexických učitelů včera po 20 dnech ukončila svůj protest. Během něho se pokusili narušit i akce spojené s fotbalovým mistrovstvím světa. Učitelé stávkovali kvůli nízkým platům a důchodům. Mexická prezidentka je vyzvala k dialogu. A teď se podíváme k nám.
2: V galerii pod širým nebem se už příští týden promění plzeňské ulice, stavby a zákoutí. Konat se bude už 7. ročník mezinárodního festivalu Street Art umění Walls, který nabídne velkoformátové malby a umělecké zásahy do veřejného prostoru. Novinkou je letos rozšíření mimo Plzeň do Dobřan a Manitína.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Většinou jasná, polojasná obloha, ráno se v některých částech Česka mohou tvořit lokální mlhy. Odpoledne a na večer čekáme opět od západu přibývání mraku, přechodně zataženo, přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Maximální teploty 30 až 35 stupňů.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: No tak hezké léto, přátelé, teda ještě úplně oficiálně ne, nicméně Summer Party je tady i dneska v neděli. Kuba Urban s vámi, taky Lucka Daňková, my vám přejeme krásné nedělní dopoledne a hrajeme Jennifer Lopez.
5: J-Lo, já tu se, no jim.

Tohle je úplně jako na to nedělní ráno, jak dělané. Sabrina Carpenter a její Espresso. A teď si to úplně představuju. Když máte tu možnost, tak já bych teď seděl někde na terase, na verandě. Ještě bych jako čerpal to sluníčko, protože teploty jsou v tuhle chvíli někde okolo 20 stupňů. Což je ještě vlastně v rovině jako příjemná, než se dostaneme někde nad 30. A to, že se dneska dostaneme. A úplně si to představuju, jak sedíte někde, jo, teď to sluníčko jako hřeje, ale ještě ne tolik. Vy víte, že máte před sebou jako volný den, popijete espresso, kafíčko po ránu, jo. Ticho zatím, soused ještě nevytáhl tu sekačku a jako užíváte si neděle. Tak doufám, že to tak podobně máte. A nebo to může být vlastně úplně jinak. 777-937-777, tak se mnou můžete vysílat a můžete samozřejmě vysílat i v rámci těch pěkných, skvělých a úžasných letních songů, které pro vás máme, protože Summer Party samozřejmě pokračuje, odstartovali jsme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a až do dnešní půlnoci jako jedeme stále ty největší letní pecky za posledních 30 let. No a čeká nás Damiano David. Ano, Ital jako poleno, to znamená, ten je na letní počasí zvyklý, na vysoké teploty je taky zvyklý a je to ten samý člověk, který samozřejmě bodoval s kapelou Maneskin. Teď už je spíš na své solové dráze, dáme si jeho The First Time. No a za pár minut vás čeká třeba Calvin Harris a Rag & Bone Man. To znamená ty největší letní pecky pro vás přichystané. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

dále. Dneska nastane léto, ale pravda, nastane to až 6 minut před 10:30. Takže stále ještě oficiálně léto nemáme. Vy posloucháte Hit Radio a přeju vám dobré nedělní ráno. Já jsem říkal, že se mnou můžete vysílat, to je samozřejmě pravda jako vždycky. Když chcete, vezmete telefon, napíšete na 777-937-777 nebo nahrajete hlasovku. Ivča nás zdraví, která sice dneska dopoledne pracuje, ale prý díky poslechu rádia to zvládá. Ivčo, moc tě zdravíme. No a taky jedna vlastně zpráva i o tom, co dneska se bude dít. Protože mám tady informaci, Manela myslím, že píše, že dneska vlastně jedou do Prahy, razí do Edenu na zahájení letní olympiády dětí a mládeže, protože dcera s kamarádkami ze Žďáru reprezentuje Vysočinu v basketbalu. Tak moc zdravíme, já věřím, že je vás daleko víc, kteří dneska jedete do centra, do metropole, a to na zahájení letní olympiády dětí a mládeže, a určitě dejte vědět a napište mi na 777-937-777. Pro lepší ráno vám zahrají Roxeťáci a jejich Joyride. A taky spousta velkých letních hitů, těch nejlepších a největších za posledních 30 let.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasy Plzeň.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ty největší letní hity za posledních 30 let. Tak to je Summer Party Hitrádia, která stále probíhá a bude probíhat celou dnešní neděli, protože my vítáme léto a doufám, že už nám zaklepe na dveře. Nebojte se, bude to v půl jedenácté. My vás na to upozorníme. No a třeba jedna velká klasika, The Time of My Life. Dáme si už za chvíli, nebo taky Davida Guettu, to všechno bude hrát. No ale s Luckou vám přejeme dobré nedělní ráno a máme pro vás čerstvé informace, jako vždycky.
1: Ranní update.
2: Přejeme dobré ráno, nejen letní, první letní den, tedy oficiálně dnes, protože ty teploty jsou už nějakou chvíli vysoké máme, ale také Den otců. Tradičně se totiž slaví 3. červnovou neděli. Hodný dárek bychom podle AI měli vybírat podle koníčků tatínka nebo najít restauraci ke společnému rodinnému obědu, případně darovat zážitek a vymyslet výlet. Island po dvouleté pauze tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov těchto kytovců. A letošní 10. ročník festivalu Metronom Prague dnes na hlavní scéně areálu v letišti Letňany zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Festival se poprvé koná právě v pražských Letňanech, kde není možnost parkování. Doprava je možná především metrem nebo autobusy.
0: Myslíš si, že někdo vyrazil na Metronom a teďkon stojí na Letné a říká si, kde to je?
2: Tak já myslím, že se o tom docela mluvilo, že to je přesunuto. Samozřejmě, ale může se stát, že tam někdo přijede autem a bude tam stát a bude si říkat, a já toho Stinga nestihnu.
0: A jakou píseň asi Sting dneska zahraje?
2: Já, kdybych bylo na mě, no, tak já bych si dala Englishman in New York.
0: A dalo by se to nějak jako předělat do pražského kontextu? Asi ne, vy.
2: Jakože Brit v Praze?
0: Nebo aspoň do českého kontextu, jako Englishman in Czech, to nejde.
2: In Letňany.
0: Snažili jsme se, nejde to.

0: Jestli si pamatuju dobře, tohle byl rok 1997. Skvělá deska a ještě lepší Savage Garden. I want you! Takhle se probouzíte v naší hudební společnosti. S vámi je Hit Radio. Hezkou neděli. 7:45. Tak co, snídaně už byla? Kafíčko už bylo? Někdo cigárko, co? Dejte si samozřejmě to, co vám chutná a za pár minut já vám nabídnu to, co chutná nám. To znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, Daddy Yankee, Madonna a nebo taky Last Ketchup. To všechno budeme hrát až do 8 hodiny ráno.
1: Hit Radio.

0: Vy jste s námi a my vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle je vzpomínka, když malý Kuba tehdy chodil, no, myslím si, že to byla ještě základní škola, Las Ketchup a Syrie. A ještě k tomu byl takový ten speciální taneček, ten já si nepamatuju, ale tak můžu říct, jsme v rádiu, že ho teď momentálně třeba tančím, jo? Nic tak nepoznám.
1: Dobře, já mě vždy tato píseň asociuje, normálně ketchup klasický, víš, jakože k jídlu, ketchup. Tak to mi právě napadlo, že kdybys byl doma dneska, ne v

0: Co by se snídal takhle při nedělním ránu?
1: Podle toho, co mám doma, když se tak jako zamyslím nad tím, co nám tam zůstalo, asi bych si dal okurku.
0: Dobře, tak to ti gratuluju. Ale vlastně v těchto pár dnech to možná tolik nevadí.
1: Vy vysíláte s námi na 777-937-777. Jedna krásná zpráva, která dorazila z Mostu.
2: Tady ještě z Mostu, zdravím do rádia. Krásná představa, sedět na terasce a nabírat sílu. My to máme trošku jinak, v neděli chodím pravidelně venčit. Budu ho na Benďák v Mostě, takže my jsme na cestě.
1: No a mimochodem děkujeme za krásné fotky, protože v Mostě to vypadá, že máte nádherný počasí. I vy se určitě podělte, jak to vypadá u vás po ránu v neděli na 777-937-777. Čerstvé zprávy za chvíli.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: On air.
1: Online.
3: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: 8. hodina ranní, přejeme dobré ráno u zpráv. Více než 700 výjezdů kvůli včerejším bouřkám hlásí hasiči. Nejčastěji zasahovali ve Středočeském kraji, kde řešili 260 případů. V Královéhradeckém, kde měli 141 výjezdů, v Jihočeském pak 70 a na Vysočině 42. Pomáhali s čerpáním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Napříč Evropou se šíří vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země přijaly různá opatření. Například ve Francii platí částečný zákaz konzumace alkoholu na veřejných akcích. No a tropy mohou potrápit i účastníky u nás různých sportovních nebo kulturních akcí. Například v Brně dnes vyvrcholí velká cena České republiky MotoGP, na kterou dorazilo téměř 250 000 diváků. Jak tyto extrémní teploty zvládat nejen tam, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
5: My určitě doporučujeme, aby lidé nezapomínali na pitný režim, aby měli nějakou pokrývku hlavy, pokud se budou v těch exponovaných dobách pohybovat na slunci. Určitě nějaké lehké oblečení. Tohle období je rizikové, především pro seniory, chronicky nemocné lidi, ale také děti. Hlídejme, aby piliony nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat.
4: Dobrou alternativou pro hydrataci je i ovoce a některá zelenina, například červený meloun. A teď ještě pohled k nám.
6: Selský statek u Matoušů uprostřed sídliště v Plzni Bolevci je dnes přístupný pro veřejnost a navíc úplně zdarma. Prohlédnout si můžete expozice v sípce, stodolu, stáje i obytné stavení. Od jedné navíc přímo v areálu statku proběhne speciální workshop, během kterého si zájemci vyrobí letní věnec.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Dnešní noc byla opět jedna z těch teplejších a opět se budou zvedat v průběhu dne i ty denní teploty. Odpoledne 30 až 35 stupňů, většinou jasno, polojasno, to z kraje dne, odpoledne pak čekáme od západu. Přibývání mraků, zejména v Čechách, přechodně i zataženo a k tomu přehánky nebo bouřky.
8: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: No jo, neděle v plném proudu, vítáme léto a tak máme pro vás Summer Party. Kuba Urban, Lucka Daňková, přejeme vám hezké vstávání do nedělního rána. No a dáme si Karla Wolfa a jeho Afriku a za pár minut taky Desiree. Ať se vám dobře vstává!

0: tohle je neděle a tohle je hlavně naše summer party u nás na Hit Radio. To znamená, že vítáme léto a to těmi největšími letními hity za posledních 30 let. I tohle je jedna z těch písní, Desiree Alive, no a vy vysíláte se mnou, což je dobře. Moc děkuju za vaše hlasovky o tom, co vlastně po ránu děláte.
1: Krásné ráno, rádio. Tak já momentálně sedím v autě a jedu směr Klatovy, protože tady máme úžasnou akci a to je testování od jedné značky. A takže jdeme prubnout, dáme si malý běh na 6 kiláčků a pak si budeme s ní povídat a prostě si uděláme skvělý dopoledne. A pak tu vidím na nějaký bazén. Tak se mějte krásně.
0: Moc děkujeme a samozřejmě zdravíme, těch 6 kilometrů, prosím tě, přežij to a zvládni to, ale v těchto teplotách po ránu to vlastně ještě jde, protože vy hodně píšete, že teď jste na procházkách, zejména třeba se svými psími miláčky. Každé ráno musím s naším Nanukem 5-kilometrovou procházku, než je vedro. Včerejší slibování deště se jaksi nekonalo, takže dneska opět jdeme naplno. Vláďa z Jeseníku, no já taky včera čekal, jako. Pak jsem teda viděl na sociálních sítích jako spoustu fotografií, kde byla průtrž mračen, tak si jenom říkám, že nám se to jako nějakým způsobem vyhlo. Ještě jedna čerstvá zpráva, Tyro, nazdar, docela jsem se pobavil o poznámce o hevském vstávání, někdo máme za sebou už více než 4 hodiny šichty, no tak výborně, hraju si tady s busem na tramvaj. Je tady výluka, těším se, až padne rychle, až bude rychle padla, dom zabalit věci a ráno směr východ Tatry na celý týden. Tak i tohle je nádherná zpráva, užívej dovolenou, pokud to půjde. No a v naší hudební společnosti pro vás ty největší hudební legendy, největší letní hity za posledních 30 let. To je Summer Party Hit Radio a tohle je Jasper Forks. River Flows in You. A za pár minut třeba Major Lazer. To všechno na Hit Radio.

0: Tohle je velký letní hit a za posledních 30 let pro vás vybíráme ty největší letní hity. Jo, tak tohle jsou vzpomínky, přátelé. Takhle se probouzíme u nás na Hit Radio i ve čtvrt na devět, nebo lehce po čtvrt na devět. Dáme se Liquido a Narkotik za pár minut a slíbit můžu spoustu dalších hitů. Billy Giles tady třeba bude, Selena Gomez a tak dál. Tak i nadále, hezkou neděli a dobré ranko.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky. CZ.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
9: Mirá.
7: Rybičky.
9: Migové.
7: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
9: Harley.
7: Tomáš Klus.
9: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží, Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: největší letní hity za posledních 30 let, to je Summer Party a uvítání léta tady u nás na Hit Radio a budeme v tom pokračovat, nebojte se. Robin Schulz vás čeká za pár minut, taky poetika, takže o dobrou muziku je postaráno. No a my vám dvě minutky po půl deváté, takhle v neděli po ránu, samozřejmě přejeme hezké ráno a s Luckou máme čerstvé informace.
1: Ranní update.
2: Přejeme dobré nedělní ráno. Teplotní rekordy včera padly na 59 stanicích ze 170. Nejtepleji, a to 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Druhou nejvyšší hodnotu 35,5 stupně meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. No a na Hodonínsku zůstaneme. Obce, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, mají téměř vše opravené. V posledních měsících se soustředili ještě na výsadbu zeleně, dodělávali drobnosti a některé začínají pracovat i na nových projektech. Zápasem s velkým Z fotbalového mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 bývá označováno čtvrtfinále mezi Argentinou a Anglií. Duel, který na Aztéckém stadionu sledovalo zhruba 115 tisíc diváků, přinesl dva historické momenty. A u obou byl argentinský fenomén Diego Maradona. Zatímco jeho solo mezi 5 protihráči zakončené kličkou na brankáře bývá označováno za gol století, vlnu nevole tenkrát vyvolal jeho první gol do anglické sítě, který dal rukou.
0: To znamená, že už je to 40 let od takzvané boží ruky?
2: No, ano, spočítal jsi to dobře, je to tak?
0: Děkuji moc krát. Matematiky jsem nikdy nebyl dobrý, ale pamatuji si tehdy, mimochodem boží ruka má samozřejmě i na Wikipedii svůj normální stránku, jo. A Diego Maradona prohlásil po tom, co dal ten gol: regulérnější gol jsem v životě nedal. V roce 2002 ve své autobiografii ovšem přiznal, že to ruka byla. No, vidíš to. Takovejch let to trvalo.

Alanis Morissette, Ironic, bude lehce, no, za chvíli 8:45 a tohle je nedělní ráno plné velkých letních hitů. Protože musíme přivítat léto, jak se patří, hele, těšili jsme se na něj docela dost, tak jsme se konečně dočkali, léto začne 6 minut před 10:30. My vám to oficiálně samozřejmě ještě řekneme tady u nás ve vysílání, mohli bychom si udělat takový malý odpočet. No a když už máme summer party, to znamená, že vám vlastně hrajeme po celý víkend ty největší letní hity, tak jeden tady nesmí chybět, to by bez toho by nebyla summer party. V roce 1997, konkrétně dokonce na moje narozeniny 4. května, vyšla tahle ta písnička Samba Dijani. No a dáme si tuhle klasiku od Bellini a to už za chvíli.

0: S Dašou jsme se dostali až k 9. hodině, takže v tuhle chvíli už můžeme říkat dobré dopoledne. Zásadní je, že je nedělní, že je víkendové a stále pokračuje summer party. To znamená, ty největší hity, letní hity za posledních 30 let budeme hrát i po 9. No a zprávy vás čekají za minutku.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
3: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
4: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
3: Co to je za zvuk, Milane?
4: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
5: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 9 hodin, dobré ráno nebo dobré dopoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Čeká nás nejdelší den v roce, pak se dny budou zkracovat až do zimního slunovratu. Meteorologické léto začalo už na počátku června, kdy teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů a jinak tomu nebude ani dnes. Horké dny představují zvýšenou zátěž nejen pro nás, ale také pro volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý z nás, a to zajištěním vody. Pokračuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
11: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
10: Pro ptáky a drobný hmyz můžeme dát misku s vodou také na parapet okna. Ekvádor a Curaçao se na fotbalovém šampionátu v Kansas City rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo. Němečtí fotbalisté porazili po obratu pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech také do vyřazovací fáze postupují. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Na západě Čech opět vyjeli cyklobusy. Během sezóny budou vozit turisty do nejpopulárnějších míst našeho regionu. Zajíždí třeba na Šumavu, Severní Plzeňsko a nebo do Brd. V provozu budou vždy o víkendu až do poloviny října. Cyklobusy může využít každý, tedy i lidé bez jízdních kol.
13: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: A vstupujeme do dalšího parného dne. Na některých místech budou maxima šplhat na 35 stupňů, a to zejména na jihu Moravy, jinak v Čechách postupně od západu odpoledne oblačno, přechodně zataženo a místy přehánky nebo opět i bouřky. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, později chladnější severních směrů.
14: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jo, tak když budou teploty nad 30 a když vítáme to léto, tak je jasné, že si musíme dávat summer party a pokračujeme v tom na Hit Radio i po 9. hodině. Kuba Urban vás zdraví a na úvod si dáme Hermes House Band a DJ Ecio.

0: Eva Farna a taky Miraj, vzpomeneš si píseň, která zazněla v Edenu a dost možné, že tam zazní i příští rok. Protože samozřejmě Eva si udělala fenomenální 3 koncerty, mohly být i 4., ale odjela stage, takže 4. nebyl. Zásadní je, že si to Miraj Navrátil jako vyzkoušel a vůbec celá kapela Miraj, protože Miraj Navrátil hrál samozřejmě tuhle písničku s Evou Farnou přímo na pódiu a oni si to vyzkoušeli na obrovský Eden 360 12. června roku 2027. Ano, Miraj budou právě v Edenu a myslím si, že jako takhle. Laťka je nastavená jako hodně vysoko, ale myslím si, že oni to zvládnou a mají rok příprav na to, aby to bylo skvělý. Mimochodem, na sociálních sítích jako krásný videa z toho, jak vlastně Miraj využil té situace, že vlastně jako byl v tom Edenu a tak nějak si udělal jako lehké promíčko i na příští rok a jako fakt jako podařený videa, musím říct.
1: Kam s tím jedete? Kam s tím jedete? Tvoje další koncert, ježišmarja, tolik peněz to stálo. Tu letku aspoň. Pane, aspoň ty světla, nešlo by.
2: To budeme muset postavit celý znova.
1: Nech nám tady aspoň něco na ten koncert. Aspoň nějaký světla.
3: Jo,
1: necháme. A proč jdeš do prdele teda?
0: No tak my věříme, že to celé dopadne dobře. Ella Henderson a Rudimental, další z těch velkých letních hitů. Summer Party pokračuje a vy posloucháte Hit Radio. Právě teď.

0: Michaelem Jacksonem potvrzujeme to, že hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A vítáme léto, i když oficiálně až za hodinku a něco. To znamená v 10.24. Na Hit Radio za pár minut třeba Omi anebo One Direction.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
7: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
8: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
9: Porsche Plzeň.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
13: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Yes.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: Oslava příchodu léta u nás na Hitrádiu celý víkend Summer Party, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. No a k tomu, když už máme teploty nad 30 stupňů, máme Summer Party, vítáme léto, tak k tomu všemu jako perfektně sedí zmrzlina. Luzka Daňková má tu neuvěřitelnou schopnost, že dokáže jako vařit, péct, dokonce vyrábět i zmrzlinu.
1: Já to uvedu.
0: Ty jsi k tomu ale měla trošku jiný důvod.
1: Ano, ano, já to uvedu na pravou míru, protože ano, Kuba má pravdu, já většinou o víkendu, když jsem doma, tak ráda vařím, ráda peču a v tomto ale horkém počasí představa, že zapnu troubu, nebo sporák, nebo cokoliv, tak to je úplně rovná se největší hysterie světa. Tak jsem si včera říkala, no tak co bych tak mohla, tak já zkusím zmrzlinu. Já teda zmrzlinu jim dvakrát za léto, ale miluju kávovou, takže si ji vyrobím. No a to nejlepší na té výrobě bylo to, že když vyrobíte smetana, smícháte všechno, tak jednou za čas musíte ten mrazák otevřít a tu zmrzku zamíchat a zase. Tak to bylo na tom to nejlepší, na tom celém procesu, protože jsem mohla chodit jednou za hodinu do mrazáku a při té výrobě se takto pěkně ochladit.
0: Takhle, takže ochutnala si vůbec?
1: Ano, ano, už jsem chutnala. Myslím si, že jsem to celkem i trefila. Samozřejmě chvíli trvá, než bude v tom výsledném módu, čili zmrzla, tak akorát. Tak vyzkouším, až přijdu domů, ale chuťově se trefila podle mě.
0: Jakou kávu si použila? Arabika, robusta?
1: Nějakou instantní, co jsem doma našla, ale koukala jsem se na různé recepty a představ si, že kávová příchuť je ve zmrzlině nejoblíbenější ve Spojených státech amerických.
0: Aha.
1: A dokonce tam mají i den kávové zmrzliny, a to 6. září.
0: Takže 6. září by si měla ale skutečně udělat nějaký vzoreček.
1: Třeba tam ta vydrží.
0: A měli bychom to poslat expresně přes oceán.
1: Jasně.
0: A čekat. Mm-hmm. Jako jestli,
1: co na to řekne Donald?
0: Jestli
1: ne,
0: se jim to bude líbit, jako, jestli jim to bude chutnat, jestli je to stejně dobrá evropská kávová zmrzlina jako ta jejich americká.
1: Hele, nevím, na to by určitě platili nějaký clá, to já nebudu podstupovat.
0: Jasně. Pozor na to, nebo nám Donald uvalí clá na zmrzlinu. Jinak koukal jsem se statisticky 30% vanilková, člověče.
1: Jako
0: u nás v republice 30% těch pravidelných strávníků si vždycky dává vanilkovou.
1: A ty máš rád jakou?
0: Vanilkovou. A ku podivu nemám rád čokoládovou, která je hned na druhém místě. Ta čokoládová mi úplně nejede.
1: A spousta lidí má oblíbený sorbety.
0: Ano, to je
1: pravda. Jednodušší ovocné verze.
0: A ty se dají jednoduše udělat doma, ne?
1: Jo, tak to rozmixuješ ovoce, dáš to do těch formiček nanukových do mrazáku a pak baštíš.
0: No já předpokládám, že právě teď, ano, už vám ukápla lehká slina a jestli říkáte, no jo, dneska bude přes 30, to bych možná tu zmrzlinu přesně tak, ale nebuďte jako Lucka, normálně si to kupte, jo? Zbytečný práce s tím. Tak my pokračujeme v Summer Party a dáme si Summer Jam, Undertaked Project a hrajeme ty největší hity k létu a k příchodu léta u nás na Hitrádiu celý víkend.

0: No jo, i za 100 let. Tohle byla skvělá připomínka, tehdy rok 2018, no a vlastně 100 let republiky. Je ve 9:45, je s vámi Hit Radio, dneska speciální 21. červen, což znamená první letní den. Ano, už to vyhlížíme, bude to v příští hodině, kde nám oficiálně začne léto. Nicméně, nejenom tím jsme dneska živi, ale nezapomeňte na všechny tatínky. Představte si, že na dnešní neděli připadá Mezinárodní den otců. Takže všem tatínkům přejeme jen a jen to nejlepší, zdravíme je a vy to určitě udělejte osobně, buď z očí do očí, anebo kdyby to náhodou nevyšlo, tak aspoň telefonicky vzpomeňte si na ně, brnkněte jim, protože tátové dneska slaví. Tohle je další z letních hitů, Sexy Back, Justin Timberlake. Summer Party pokračuje i do 10.
1: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
2: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
1: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.

0: Desátá hodina za chvíli, tohle je Summer Party u nás na Hitrádiu, to znamená, že vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle je jeden z nich, On the Beach. Jen si to představte, jak jste na pláži. Možná, že vás dovolená čeká, tak o to lépe. Další velké hity si dáme už za okamžik, to znamená po 10. hodině. No a chystáme pro vás další čerstvé zprávy, dáme vám je za minutku.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 10 hodin, dobré dopoledne, u zpráv přeje Lucie Jedenková. Nad Českem se v těchto dnech můžou objevit noční svítící oblaka. Na tmavé obloze zaujmou stříbrnými a na modrale perleťovými odstíny. Právě období kolem letního slunovratu bývá pro jejich pozorování nejlepší. Kdy přesně oblohu sledovat, poradí astronom Petr Horálek.
2: Noční svítící oblaka jsou ukaz, který je pozorovatelný v průběhu souvraku a úsvitu, přičemž teď ten souvrak a úsvit je velice časně, konkrétně mezi zhruba 10. hodinou a půlnocí a potom mezi zhruba 2. a 4. ráno.
1: Důležité je se koukat směrem k severnímu obzoru, protože se jinde nevyskytují. Nová pravidla pro používání mobilů ve školách by měla podle premiéra začít platit už od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou a který zítra nahraje do systému. Andrej Babiš to řekl dnes ve videu na svých sociálních sítích. Island po dvouleté pauze tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov těchto kytovců. Teď se ještě podíváme k nám.
3: V galerii pod širým nebem se už příští týden promění plzeňské ulice, stavby a zákoutí. Konat se bude už 7. ročník mezinárodního festivalu Street Art umění Walls, který nabídne velkoformátové malby a umělecké zásahy do veřejného prostoru. Novinkou je letos rozšíření mimo Plzeň do Dobřan a Manitína.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Pročítala jsem twitterový účet Českého hydrometeorologického ústavu a tam aktuálně kolegové hovoří o tom, že ranní teploty se pohybovaly mezi 15 až 20 stupni po celé zemi, ale že nás čekají opět nedělní maximální teploty nejčastěji mezi 30 a 34 stupni. No a odpoledne zejména v Čechách oblačnost, zataženo přehánky nebo bouřky.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: No, když je nad 30, tak musíme si dát summer party, to je jasná věc. I po 10. hodině, hezké dopoledne, to nedělní, máme pro vás ty největší letní hity za posledních 30 let. A pozor, za nějakých 20 minut oficiálně nastane léto.
6: There was something in the water, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

Ať už jste v neděli kdekoliv, v práci, na koupáku, stále ještě doma, za volantem, tak my vám hrajeme v Summer Party ty největší letní hity za posledních 30 let. Protože prostě je třeba přivítat léto, na které jsme se určitě těšili. Jen si vzpomeňte, když venku bylo minus 15, jak jste si říkali, tyjo, už aby bylo léto. No tak dneska to nastane, konkrétně už nás to čeká za čtvrt hodinky v 10.24. No a do té doby mám pro vás třeba Tiesta a Stevieho Appletona, což je mimochodem takový písničkář, on toho teda umí hodně, jo. Stevie kdysi dávno hrál v jedné restauraci, hrál na klavír, takovou tu doprovodnou muziku, takže hrál třeba hity od Eltona Johna, Billyho Joela a tak dál. No a pak se z něj stal poměrně významný producent, taky textař a i zpěvák. No a společně s Tiestem si dáme písničku Blue a za pár minut typicky letní Ricky Martin, který rozhodně nesmí chybět na žádné summer party.

0: Endostres. Tak takhle jste si mohli zaspívat i v Auto Aréně, kdyby, no kdyby, no. Představte si, Ricky Martin měl přijet sem k nám v rámci svého celého koncertního turné, které se jmenuje Ricky Martin Live, a takhle cestuje po celé Evropě. A datum, kdy měl vystupovat v pražské Auto Aréně, bylo 29. června, to znamená v podstatě týden a jeden den. Nicméně, no, koncert je zrušený. No, je to velká škoda, prý z nepředvídatelných okolností, které umělec ani produkční tým nemohli ovlivnit. Takže Undo Stres jsme si zahráli jenom tady u nás na Hit Radio v rámci Summer Party a ty největší letní hity budou pokračovat. Společnost vám za chvíli bude dělat Leony a taky spousta dalších hitů. Tak dobré dopoledne.
1: Máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Dobrá práce a skvělý tým?
7: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
6: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
7: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
6: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
7: Těšíme se na vás.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
10: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
9: Ale vyberu si sama.
10: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
9: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
10: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
14: Druhý díl díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Přátelé, kamarádi, je to tady. Před minutkou a půl oficiálně začalo léto, jo? To, kvůli čemu to tady celé děláme. Summer party, Hit Rádia. A teď už opravdu oficiálně můžeme říct přímo v létě, jo? No a čím jiným bychom měli přivítat léto, než písničkou od Rybiček 48, která se vlastně léto jmenuje, a doufám, že ho budete mít úplně stejný, jako oni zpívají. Takže léto, ahoj! Na Hit Rádiu.

tohle je taky v podstatě jako letní záležitost. Dneska už 26 let stará. Mojo a Lady, hear me tonight. S vámi je Hit Radio, tak přátelé, přivítali jsme léto, je to víc než jasné, dáme si za chvíli další velké letní hity, ty největší za posledních 30 let a mezi nimi bude i Mr. President, ale ten dnešní 21. červen je zásadní i z hlediska Brna a velké ceny České republiky. A pozor, včera se to opravdu povedlo, protože náš jediný zástupce Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky na okruhu v Brně z první řady, což je teda jako fantastický a rád by odměnil domácí fanoušky pódiovým výsledkem. My mu samozřejmě budeme držet moc palce. V té sobotní kvalifikaci Moto2 obsadil druhé místo a na stupně vítězů se Salač může dostat opět po dvou týdnech, protože stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Začíná to ten jeho závod ve 12 hodin a 15 minut, takže v podstatě ani ne dvě hodinky a rozhodně mu budeme držet palce a ovšem se tady u nás na Hit Radio 100% dozvíte. Takže Filip Salač, ole, a doufám, že vy, kteří jste někde v Brně a teď tam třeba míříte přímo na okruh, že si to užijete jako plnými doušky, protože to bude fenomenální. Lepší počasí jsme si snad ani nemohli přát. No a hlavně, že Filipovi to vyšlo. Mr. President a Happy People, to je opravdu jako letní věc, která na summer party nesmí chybět. A taky hrajeme právě teď. S vámi je Hit Radio. Hezkou neděli.

0: jak lépe oslavit Světový den hudby, než tím, že máme tady u nás na Hitrádiu Summer Party. Tak nějak se nám to hezky sešlo, to znamená 21. červen, Světový den hudby, a my vám i nadále hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let, a tak to bude i do 11. Čekají nás Weekend, anebo taky Shaggy.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
2: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: skvělé letní hity v rámci Summer Party, ty nejlepší za posledních 30 let, taky takovéhle je vítání léta u nás na Hit Radio. Dneskou neděli. Dáme si za okamžik další čerstvé zprávy, přesně v 11. No a nezapomeňte, že se blíží čas oběda a jako vždycky o víkendu mezi 11. a 12. to bude hlavně o vás, vašem obědě, o vaření a taky hitech, které byste chtěli slyšet. Takže po 11. si dáme hity k obědu.
1: XXL Výprodej v online shop CZ.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 11. hodina, dobré dopoledne, u zpráv Přehlce Jeraňková. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na zítřejší jednání vlády, která bude řešit účast na sametu NATO v Ankaře, nedorazí. Až po výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Uvedla to Česká televize. Obce na Hodonínsku se připomínají 5 let od ničivého tornáda. Z velké části jsou už opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu. Město Hodonín pokračuje v obnově Bažantice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, popisuje starosta obce Tomáš Klásek.
5: Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jo? Takže jedete potom, přijedete sem, tak tady, když vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo? Tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí.
4: Tornádo rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo 6 lidí, zničeno bylo 1200 domů, z toho 200 muselo jít k zemi. Stella Blažková se stala nejúspěšnější českou boxerkou na velké ceně Ústí nad Labem. Ve finále tradičního turnaje porazila ve váhové kategorii do 80 kil Sophie Sorensen z Norska 5-0 na body. Další 4 čeští reprezentanti ve finále neuspěli. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Selský statek u Matoušů uprostřed sídliště v Plzni Bolevci je dnes přístupný pro veřejnost a navíc úplně zdarma. Prohlédnout si můžete expozice v sípce, stodolu, stáje i obytné stavení. Od jedné navíc přímo v areálu statku proběhne speciální workshop, během kterého si zájemci vyrobí letní věnec.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Jasná, skoro jasná obloha teď v dopoledních hodinách, zatím je nejtepleji v Praze, v Klementinu, kde už teď měří 30 stupňů. Odpolední maxima v Praze budou šplhat ještě výš, ale chladněji bude na severovýchodě ve Slezsku 28 stupňů v odpoledních hodinách. No a opět se přidají přehánky nebo bouřky, a to většinou v Čechách.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Teploty atakující a někde přesahující 30 stupňů Celsia, tak to je neděle 21. června, to je první letní den. A léto už jsme přivítali, tak pokračuje Summer Party, já jsem Kuba Urban. A teď je to na vás, přátelé. 777-937-777, právě tam si můžete nechat zahrát svoji písničku.

0: je po 11. hodině, je neděle, přejeme vám dobré letní dopoledne a protože pro vás máme summer party, tak to nic nemění na tom, že byste si klidně mohli nechat zahrát svoji oblíbenou píseň k vaření. Což mimochodem teda Lucka zpochybňuje, jako totálně, jakože se nevaří touhle dobou, jo, nebo co?
1: No tak to, ty si dovedeš představit, že v těchto stupních, ty možná, jo, ty máš doma klimošku, já ne, tak já kdybych ještě rozehrála ty plotny a táhla bych třeba vývar, víš, nebo ano, dala ano, bych jako něco pec do trouby, tak to úplně, víš, tak mě by zajímalo, jestli jste ochotni v tomhle vedru ještě stát u té plotny a vytvářet ten oběd, anebo se raději necháte někam pozvat, přemluvíte babičku, aby vařila, aby byste nemuseli. Nebo se necháte jídlo dovést.
0: No to jsou teďko telefonáty takové to, jak většinou babičky to zvedají se styl, já jsem to včera teda sám zažil, že jsem volal svojí babičce a tam mě já jsem jí volal a ona mi říká, no konečně se ozval. Já říkám, mluvili jsme spolu před týdnem, babi.
1: To je jedno.
0: Vždycky to začíná takhle, jo? Konečně se ozval.
1: Ano.
0: Tak jestli dneska zvedáte mobilní telefony a voláte babičkám, jestli náhodou nemají něco
1: Kobinu, k obědku, dobrýho, babi, nemáš?
0: Tak určitě dejte vědět 777-937-777. Docela nás zajímá, jestli teda dneska v tom pařáku stojíte u té plotny a co si děláte. To takový Tomáš z Valašského Meziříčí, pro kterého byla slza a bouře. Tak ten, prosím tě, má sekanou bramborovou kaši a k tomu domácí tatarku.
1: No a Tomáše, dělal jste to sám? A nebo jste si to objednal u babičky?
0: Já myslím, že to dělal sám, ne asi. Tak Tomáš určitě dá ještě vědět. Mimochodem zve nás 16. července na fotbalový stadion ve Valašském Meziříčí. Bude tam parádní gulášfest.
1: Aha, vidíš?
0: Kdo dělá guláš? Jen se ozvěte sem k nám a vysílejte s námi. Red Max a The Spirit of the Hawk, to je další písnička. Máme to od Martina z Budějovic, protože to chce nechat zahrát, aby se mu dobře dělal oběd. Vidíš, tak ten taky vaří.
1: Dobře, tak už jednoho máme. Dobře, jeden, který vaří. Teď pojďme dál, pojďme dál.
0: 777-937-777. Dobré dopoledne.

0: Nedělní oběd by měl být trošku sváteční, alespoň tak to vždycky bývalo. Dneska by měl být dokonce letní, protože v 10.24 jsme přivítali léto a toho se snad na nějakou dobu ještě nezbavíme. Tohle byla Anastasia, my hrajeme Summer Party, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, ale taky vaše oblíbené hity k vaření. A díky, že píšete na 777-937-777, jak jste na tom vy, jestli v tomhle hit se dokážete stát u plotny. Radka píše, že nevaří, ale zavařuje kompoty, marmelády a na oběd jde k babičce na třešňové knedlíky. Ideální řešení. Mimochodem, knedlíky tady dneska ještě padly několikrát. Hezký první letní den, dneska nevařím, válím se s dětmi u bazénu. Máme těstovinový salát ze včera, takže vítáme léto. Jak se patří, je neděle, žádný stres. Verča, Maty a Domča. Peču kuře, brambory a na odpoledne šneky z listového těsta a ještě k tomu bublaninu. Hele, s tím stáním u plotny nemám problém, na zahradě je bazén, takže se schladím v bazénu a šup zpátky ke sporáku, to píše Stáňa. No a co si dáme za chvíli? No, dáme si Veronu, na mě nečekej. Jsem v práci, tak ať to všem makačům dneska pořádně utíká na ten první letní den, napsala Jana. Jasná věc, vy si taky můžete nechat napsat nějakou svoji písničku 777-937-777, ať to máte k vaření o něco lepší.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons pro vás, aby se vám lépe připravoval ten nedělní oběd. No a vy píšete, jako by se nám tady roztrhla další lavina zpráv, které chodí na 777-937-777. Alice dneska píše, že vaří synovo oblíbené jídlo kulajdu a karbanátky se sýrem a bramborovou kaší. Syn se totiž vrací po týdnu domů a pro něj udělá prý úplně cokoliv, tak Alice moc zdravíme. Od Martiny tady máme jako fantastické poselství, protože prostě s vařením a pečením ani v těchto vedrech nemá vůbec problém, jo. Dneska bude prý pečená kotleta, plněná tvarůžkem, taky pečený brambor a k tomu mrkvový salát a včera odpoledne pekla vánočku. Vánočku, vážně, jo, aby měli krásnou nedělní snídani. Marti, to je prostě geniální. A Michal, ten se toho nebal, ten nám rovnou poslal grandiozní fotku z grilovačky. Michale, ne, že bychom záviděli, závidíme teda brutálně. Mimochodem, ty žebra vypadají fantasticky. No, pojďme zpátky k muzice, co všechno vám budeme hrát, protože Imagine Dragons tady byly napsání od Darin. Vařit budu nové brambory, není ani v tomhle vedru problém, a s másličkem petrželkou, bohatě posypané balkánským sýrem a k tomu vychlazené caciky. Ideální kombinace. Dáme si Ace of Base, a to pro Petra a Dášu z Plzně. Takže já dneska dojídám ze včerejška kuře, no, ono je takový malý, je to spíš kolibřík. No a holky si dělají smažený hermelín, smaženou nivu, hranolky, rajčatový salát, no prostě ňamka, no. Takže dáme Ace of Base a trochu letní pohody a parády tady u nás. Dáme si rovnou Cruel Summer. No a vím, že budeme hrát za chvíli taky kabáty, protože Lenka si o ně napsala, jídlo vyřešila už v pátek, vzhledem k tomu, že občas vaří babičce na víkend a ta si poručila jahodové knedlíky. Tak je patlala v pátek a dneska je vytáhla jenom z mrazáku, což je geniální řešení. No a chtěla by kabáty? Jasně, dáme si je už za chvíli. A i vy, jak jste na tom s přípravou oběda? Patláte se s tím dneska v tom vedru? 777 937 777.

Tohle jsou Kabáti a jeden Bruce Willis na vaše hudební přání k obědu dneska. Má to i speciální důvod, jo? Protože Pepa Vojtek má dneska narozeniny. Tak ho moc zdravíme od nás z Hit Rádia. A máme pro vás další písně, které jste si vybrali k tomu nedělnímu obědu. Mezitím teda musím říct, že Alča mě velmi překvapila. Tady píše, že slaví dneska 90. narozeniny mamky a peče vanilkové rohlíčky a linecké. Začalo léto dneska oficiálně. A Alča si normálně dává vanilkový rohlíčky a linecký. Moc zdravíme. Vlasta napsal karbanátky, hele, uvnitř sýr gouda. Peče se to pomalu. K tomu nové bramburky, máslíčko, salát ze skleníku, hele, úplně ideální kombinace. Tak tohle jsou vaše chuťové buňky. A jaké jsou ty hudební? Tak dáme třeba Pink Floyd. Pro mého manžela Vladimíra z Prostějova je po operaci, tak ať mu to dělá dobře. Děkuju mimochodem na oběd lazáně a právě jsem dopekla v dolečky, napsala Markéta. Tak ano, dáme Pink Floyd a jednu klasiku Learning to Fly. No a za pár minut taky jedna píseň podle Moniky. My trávíme čas u babičky na zahrádce v karavanu a vaření mi nevadí ani v tomhle hicu. Máme květák a lámozeček, brambory a okurkový salát. A ráda bych nechala zahrát pro naši rodinku espresso macchiato. Krásný den, Moňa. Tak jo, dáme už za chvilku Tommy Cash, ale ze všeho nejdřív jsou tady Pink Floyd na Hit Radio. Into the distance.

0: espresso macchiato. Možná taky k obědu, ale hlavně na vaše hudební přání. Dneska summer party, první letní den a vaše nedělní hit radio. A taky ještě další hudební přání, které nám posíláte na 777-937-777. Musím už teda říct, že více nám toho sem nevešlo, ale díky za každou vaši zprávu, za každou vaši hlasovku.
1: Zdravím, tady Zuzka z Hospodka k lesu ve Frýdku. My jsme dneska ráno už stihli grilovat, takže snídaně jsme měli grilované maso a teď máme od 11 do 3 hodin menička, takže samé dobrutky. Takže my si nedělní oběd v práci tady děláme všichni kolektivně spolu a je to paráda.
0: Tak moc děkujeme a samozřejmě zdravíme. Mimochodem poslední dvě hudební přání, které ještě dokážeme stihnout do té 12. hodiny. Zahraj mi Lemon Tree od Fool's Garden, žehlím a využívám klidu, že děti nejsou doma. Moc děkuju, Peťa. A ještě Nele, tady splníme jedno přání, která dneska mimochodem k obědu bude mít grilované kuřecí maso a zeleninový salátek a přeje si Minely a Rampampama. Tak to tam šoupneme už za chvíli.

0: Tohle jsou C-Block. No a my máme těsně před polednem. Tohle je Hit Radio a naše summer party samozřejmě pokračuje. Léto je v plném proudu, už dokonce hodinu a půl, což je skoro neuvěřitelný. 10.24 nám to celé začalo, takže užívejte léta. No a za chvíli máme pro vás taky další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na

0: kulturapodhvězdami.cz.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, dobré nedělní poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší, než tomu bylo včera. No a právě včera hasiči nahlásili více než 700 výjezdů kvůli bouřkám. Nejčastěji zasahovali ve Středočeském kraji, kdy řešili 260 případů. V Královéhradeckém měli 141 výjezdů, v Jihočeském pak 70 a na Vysočině 42. Parkoviště a odstavné plochy v okolí Masarykova okruhu, kde se koná MotoGP, jsou zaplněny více než včera. Doprava na dálnici i na přilehlých komunikacích ale je stále bezproblémová, informuje o tom aktuálně policie. Hokejisté Caroliny slavili zisk druhého Stanley Cupu v historii klubu a s nimi více než 150 tisíc fanoušků. Hráči projížděli hlavním městem státu Severní Karolína v tradičních otevřených patrových autobusech. Teď ještě pohled k nám.
6: Na západě Čech opět vyjeli cyklobusy. Během sezóny budou vozit turisty do nejpopulárnějších míst našeho regionu. Zajíždí třeba na Šumavu, Severní Plzeňsko a nebo do Brd. V provozu budou vždy o víkendu až do poloviny října. Cyklobusy může využít každý, tedy i lidé bez jízdních kol.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Před námi je letní, ale zároveň i parné, dusné odpoledne. 30 až 34 stupňů, to jsou odpolední maxima. Odpoledne přibývání mraků od západu bouřky nebo intenzivnější přehánky. Na severovýchodě ve Slezsku 28 stupňů, na horách 1000 metrech 25 a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
8: Jak jsi říkala 34, začala si 4 a já říkám, to už bude 40? Naštěstí, ne, přátelé?
5: Ano, vyděsil jsi se, ale není to tak, neboj.
8: Pouhých 35 stupňů.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: A tak zase je to dobře, jako kdybychom měli Summer Party a venku bylo, já nevím, 15 stupňů, tak by nás to docela... Přišlo by nám to trapný trošku. Summer Party u nás pokračuje, tady je Kuba Urban a hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A když se řekne léto a vlastně takový konec 90. let a začátek milénia, mě se vybaví vždycky Venga Boys. A tohle je jeden z jejich největších hitů. Šalalalala. Tak jo, hezkou neděli.

neřekl, že tahle píseň je už 12 let stará, přátelé. 12 let. Psal se rok 2014, Shut Up and Dance. A tohle jsou Walk the Moon jako ideální letní píseň pro dnešní Summer Party Hitrádia. Ano, ano, vítáme s otevřenou náručí. Léto už jsme se konečně dočkali, přišlo to nějakých 6 minut před 10:30, tedy jako oficiálně, jo. Podle mě léto je od té doby, když už se teploty blíží někde ke 30 stupňům, dokonce i meteorologové vždycky říkají, že oficiálně prostě jako takový ten první letní den, alespoň meteorologicky, je tady vždycky, když se ten teploměr přiblíží ke 30, jo. Dneska nám to trošku přešvihne, máme až 630 stupňů na teploměrech, nebo respektive odpoledne budeme mít. No a tak se nám to hezky všechno sešlo, jo. První letní den, k tomu tropická vedra, no a samozřejmě taky summer party Hitrádia. A tak budeme pokračovat dál ve výběru těch největších letních hitů. Dneska až do půlnoci letní píseň jedna za druhou. A tohle je jeden motiv, který předpokládám, že si asi tak nějak jako všichni budete pamatovat. Mělo to už taky jako X verzí a tahle je od německého DJ, který si říká Hugel. Ja, Majka. Jo, to jsou ty kluci v těch bobech. Někteří lidi nevěří, že jamajský pop zvítězí. Dáváme si právě teď bam bam. No a Taylor Swift nás čeká za pár minut. My jsme Hit Radio.

0: S Taylor Swift u nás na Hit Radio v rámci Summer Party. Jedna čerstvá zpráva, která se týká dovolených, to se vlastně vás asi taky možná může týkat, jestli už jste platili teda dovolenou. Protože my jako Češi v průměru prý utratíme za dovolenou zase víc než loni. Třetina z nás na ní prý dá až 18 tisíc korun za jeden týden. No, jako nedá se nic dělat, já myslím, že to nedáváme úplně dobrovolně, ale prostě ceny rostou. Takže to skoro vypadá, že celý rok dřeme, abychom si mohli na jako 7 dní odfrknout, jo. Nejčastěji je to víceméně stále stejné, vybíráme Chorvatsko, potom Slovensko a jako třetí zemi oblíbenou destinaci dovolenkovou máme Itálii. No a čím dál tím méně z nás se taky prý bojí ochutnávat místní speciality. Což teda mi přijde celkem logický, protože jestli nejčastěji jezdíme do Chorvatska, tak tam předpokládám, to je pleskavice, že jo? A když jezdíme jako druhou destinaci Slovensko, tak tam jsou to halušky, no? Tak to asi není nic, čeho bychom se měli úplně štítit. Tohle je velká klasika, kterou vám nabídneme. Naše summer party pokračuje a budou tady Snap a jejich The Power. Už za chvíli.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
4: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
5: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
6: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

Dua Lipa u nás na Hitradiu. No jo, první červnový víkend se v italském Palermu provdala za hollywoodského herce Columa Turnera a byla to vlastně asi nejsledovanější veselka letošního roku. Nyní mimochodem ze svého velkého dne zveřejnila první snímky, a to na sociálních sítích. Ty se okamžitě staly virálními a šíří se po celém světě. S láskou však na svatbu asi fakt jako nebudou vzpomínat obyvatele Palerma, protože pobouřili je 3 dny trvající uzavírky, bezpečnostní opatření, omezující jejich životy a tak dál a tak dál. No, kdyby vás to zajímalo, přátelé, tak Dua se vdávala v úchvatných šatech značky Chanel. Mimochodem tu dlouhou vlečku zdobilo peří, odhalovaly sáda ty šaty a zdobily jí tisíce stříbrných a bílých korálků, řekl bych, že asi z drahého kamení, jo. Do vlasů si potom zpěvačka připnula čelenku, taktéž pokrytou drobnými peříčky, jo. Během toho hlavního večírku třídenních oslav, tak podle všeho novomanželé pařili až do 6 hodin do rána, přičemž prý vrcholem celého večera byl 10 minut trvající ohňostroj jenom a jenom pro ně. No aby taky ne, protože cenovka byla poměrně zásadní, 1,5 milionu liber v přepočtu asi 42 milionů korun. Přátelé, tomu se říká drahá svatba, jo? Ale tak oni si to asi můžou dovolit, jo? Dua Lipa právě teď u nás na Hit Radio. No a my pokračujeme v summer party. A co by to bylo za summer party, kdyby jsme nezaspomínali na 90. léta a vlastně na tu druhou polovinu 90., kdy jako řádil muž, jehož jméno máme podle mě jako zapsané v paměti úplně všichni. Protože když se řekne Lou Bega, tak všichni si uvědomí Mambo No. 5. This is Mambo No. 5.

0: Kamrat a Be Mine. Tohle je naše summer party, která pokračuje. Nekončíme, nebrzdíme až dneska večer. Takže vás čekají ty největší letní hity za posledních 30 let a to i dneska odpoledne, až ty teploty opravdu půjdou k 35 stupňům. Hit Radio je váš nedělní parťák, což samozřejmě bude platit i za chvíli. Na tohle se vlníte, hele. Tohle je velká klasika, Kaoma Lambada. I to si dáme už za pár minutek. No a Kuba Urban vám popřeje krásný zbytek neděle v naší hudební společnosti a budu se těšit zase někdy, jo? Zvládněte to a hlavně dodržujte pitný režim.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
1: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
0: Co to je za zvuk, Milane?
1: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
2: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Vláda chce co nejdřív přenastavit důchody pro náročné profese, až potom bude řešit zastropování důchodového věku na 65 let, řekl to premiér Babiš. Původně to chtěl kabinet udělat naopak a věk nástupu do penze zmrazit už od příštího roku. Bude to teď ale nejspíš později. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně, snižují se minimální zálohy, které se promítají i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, nám vysvětlí mluvčí finanční správy Patrik Madle.
9: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
8: Živnostníkům tak vznikne přeplatek skoro 5 000 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou v červenci. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní svoje daňové přiznání ke kroku.

0: roku se odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Velká cena silničních motocyklů v Brně přinesla překvapení. Už v kategorii Moto Trojek vyhrál Hakim Danish z Malajzie. Je to pro něj první triumf v mistrovství světa. Do čela se posunul až v závěru závodu. Teď se v Brně jede kategorie Moto Dvojek s Filipem Salačem. Jezdci královské třídy MotoGP budou o body bojovat od 14 hodin.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Dneska po zbytek dne jasno až polojasno, potom později večer nás čeká přibývání oblačnosti, přechodně až zataženo, místy se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky a nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Je to tak, Summer Party Hit Radio pokračuje, ty nejlepší letní hity za posledních 30 let až do dnešní 18. hodiny. Tak doufám, že si to v tom pařáku pořádně užíváte a teď už jsou tu Bees and Honey.

Hunter x K-pop v éteru Hit Rádia. Přeju krásnou neděli, doufám, že si užíváte to letní počasí. Dneska první letní den, nejdelší den v roce. A k tomu si dáváme Summer Party. Ty nejlepší songy, letní songy za posledních 30 let. Ten další nás vezme zpátky do roku 1991, to je nedávno, jo, téměř. Každopádně, skupina Spin Doctors asi znáte. Ta skupina vydávala právě v roce 91 svoje debutový album. První album, jo. No a hned vystřelili jako druhý single jejich v podstatě nejslavnější song. Si představte, že tímhle začínáte. Geniální. Porce léta do vašich uší právě teď Spin Doctors a Two Princess.

0: Disturbed at the Sound of Silence v Cyrilově remixu. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou vyletněnou neděli. Doufám, že pijete dostatek vody, protože ano, tropy. Tropy jsou tady. Uvidíme, jak dlouho si je budeme užívat, protože víme, že každé tropy jsou poctivě vystřídané poklesem teplot třeba o 15 stupňů, tak se necháme překvapit. Užívejte sluníčko, nespalte se, namažte se i zevnitř. Až do večera ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Za chvíli třeba Jerry Halliwell, taky Maroon 5 nebo Roxette.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.

0: na krony.cz.
1: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Maroon 5 a Memories, posloucháte Hit Radio. Máme za sebou nejžhavější víkend, před sebou nejžhavější týden měsíce června. A kdo ví, třeba i celých prázdnin, pocitově horko bude až 45 nad nulou. 45. Prostě když se ráno s kolegy potřete marinádou, můžete se k obědu podávat pěkně propečení a ugrilovaní se skvělou kurkou. Nějaký ten hermelínek si zas můžete hodit na plechový okenní parapet a budete mít skvělý oběd. Jo, úplně jednoduchý. Kdo máte možnost pracovat z ledničky nebo mrazáku, tak velmi, velmi gratulujeme. My ostatní přeřadíme na nižší rychlostní stupeň a přeladíme se na jihoevropské pracovní tempo. Takže povinná siesta. To bude skvělý. No a k tomu, to nejlepší z celého léta za posledních 30 let. Tenhle song rozhodně znáte. To je totiž Michel Teló.

0: Shapeshifters Lola s tým. Posloucháte Hit Radio. Ty nejlepší letní hity za 30 let si tady společně dáváme v rámci naší summer party. No a k létu patří voda. A taky vzpomínky na vodu. A my je s vámi budeme ve snídani šampionů řešit celý příští týden. No v pátek někomu z těch, co nám na web pošlou tu svoji vzpomínku na vodu, dáme 7000 korun na sportovní vybavení u 4camping.cz. Takže jo, je o co hrát a celý týden snídani šampionů ve znamení vody. Další letní hity už za chvíli, čeká nás Calvin Harris, Travis McCoy nebo Spankers.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
4: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
3: Isol-vest.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tahitské léto a fotbal z Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
9: Radio.
10: And I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 14 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Bouřky dnes už nebudou dělat takové problémy jako včera. Meteorologové zmírnili výstrahu. Pro celé Česko teď platí až do noci mírné riziko. I tak se ale bouřka přehnat může a s ní i nárazový vítr, intenzivní déšť nebo kroupy. Dál platí i výstraha před vedrem a kvůli vysoké vzduchu.

0: vzdušné vlhkosti je taky dusno. Zákaz mobilů ve školách by měl začít platit od září příštího roku. Týkat se bude všech dětí do ukončení povinné školní docházky. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš.
1: Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále. Určitě k tomu bude velká debata a navrhujeme účinnost od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit praktický režim.
0: Premiér prý hned zítra návrh nahraje do systému. Začalo nám astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo svojí nejsevernější polohy na obloze. Zažíváme tak nejdelší den v roce a čeká nás nejkratší noc. Slunovrat si lidé odpradávna spojují s magickou silou přírody. Některé rituály si připomínají dodnes. Filip Salač je doma poprvé na stupních vítězů. V kategorii motodvojek dojel ve velké ceně České republiky třetí a potěšil české fanoušky. Na bednu se Filip probojoval podruhé v této sezóně. Vyhrál Španěl Ortolá. Teď v Brně startuje královská kategorie MotoGP.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Dneska jasno, později večer se může přidat oblačnost, přechodně taky přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 30 až 34. V noci polojasno až oblačno, ráno se budou tvořit mlhy, teploty mezi 20 a 15 stupni. No a zítra nás čeká převážně polojasno až oblačno, ráno bude lokálně i jasno, během dne potom zataženo, místy se mohou opět vyskytovat přeháňky nebo bouřky a zítřejší teploty 26 až 31 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
3: Je to tak, Summer Party v plném proudu. Doufám, že si to užíváte, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku Eva Farná a právě teď král vyletněné hudby Enrique Iglesias.

Naprostá královna Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád na Hit Rádiu. Přeju krásnou slunečnou neděli, my si dáváme ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A že jich máme. Další song určitě znáte, jmenuje se Scatman, jo? A už vám to v hlavě zní pí pa pa para pau. Ano, tak se tomu taky říká, tomuhle songu. Mimochodem vznikl během 2 dnů ve studiu. 2 dny. A fantastický song, který má za sebou neskutečné množství úspěchů. Vrátíme se díky němu do roku 94 a dáme si takový mix jazz skatingu, rapu a house beatu. To je dobrý, ne? Skapadabadu,

0: Fool's Garden a Lemon Tree posloucháte Hit Radio. Krásnou letní neděli. A je mi to jasný, zítra pondělí asi se vám nechce, jo, jak přežít horko v práci. No, nepijte ani moc teplý, ani moc studený, za to ale hodně, jo, jako vodu třeba. Jeste často, ale málo, přineste si do kanclu kytku, dělejte často přestávky a začněte pracovat brzy. No, anebo zase hodně pozdě, to je taky varianta. No, jak to přežít v noci, to je těžký, žádnou kávu, žádný alkohol, dejte před větrák misku s ledem a oblečte si mokrý ponožky. To by mělo trochu pomoct a snad se vám podaří se skvěle vyspat. Protože ono, když jste vyspalí, tak se to horko dá zvládat o něco líp. A když jste ve vodě, tak úplně nejlíp. Ne, že budete spát ve vaně. Další letní hity za chvilku. El Profesor, čeká nás taky Shakira nebo Imagine Dragons.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
3: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
5: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
12: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Follow You, to jsou Imagine Dragons, vy posloucháte Vyletněné Hitrádio. Krásnou neděli, pojďme spolu k vodě. Co se týče plavek, jo, tak čeští muži mají na ženách údajně nejradši bikiny. 60% z nich tvrdí, že plavky by měly na ženách zabírat co nejméně místa. Pánové, ještě existují nuda pláže, když tak jo. Naopak 81% dam by ale nejradši zakryly pokud možno všechna místa na těle, za která se stydí. Jako je to tak, ale hele, dámy, nemáte se za co stydět, jo. Za prvý, chlapi si většinou těch nedostatků vůbec nevšímají, jim to úplně, ale úplně jedno. A nechcete se přece v létě prostě schovávat, že jo. Normálně si to užijte. A čím víc centimetrů, tím víc krásy, jo. No a čím víc hitů, tím líp. Další vyletněný song je před námi. Královna popu. Tohle je Madonna. A jeden z jejich prvních songů z roku 83 tematicky se nám k tomu hodí. Tohle jsou Holiday, tak si to užijte.

0: Sexy Dancers a Slim Jim, vy posloucháte Hit Radio. Je to tu, léto začalo. Ano, slunovrat dneska, nejdelší den, nejkratší noc. Je vlastně vtipný, že začíná léto a rovnou se nám začnou zkracovat dny. Jo, ale tak je to tak. Každý rok už jsme určitě všichni zvyklí. My vám až do dnešních 18 hodin budeme hrát ty největší a nejlepší letní hity za posledních 30 let. Protože, proč ne? Jeden takový nás čeká za chvilku, Passion Fruit, k tomu Alvaro Soler nebo Coolio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
12: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatná.cz.
13: Hit Radio.

0: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Zdravotníci po celém Česku řeší případy spojené s horkem. Připomínají nám proto, abychom se vyvarovali dlouhému pobytu na slunci, dostatečně pili a nezapomínali doplňovat minerály. A pozor i u vody, nabádá šéf vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
8: Základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku, jakoby se přehřejí. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí, kdy dojde k tomu rychlému schlazení a pokud má někdo nějaké zdravotní problémy, můžou se v té vodě velice rychle objevit.
7: Podle Vičana je taky zásadní to při koupání nepřehánět s alkoholem. V obchodním centru Olympia v Teplicích se dnes dopoledne zřítila část stropu. V prodejně bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna žena skončila v nemocnici. Událost vyšetřuje policie a prosí svědky, kteří byli na místě, aby zavolali na 158. Měli bychom věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly k válkám a nepodceňovat hrozby. Dnes to řekl prezident Petr Pavel při vzpomínkové akci v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku, kterou před 84 lety vypálili nacisté. Prezident podotkl, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat každý den.
9: Fotbalový servis.
7: Výkony českých fotbalistů na mistrovství světa jsou zatím horší, než jsme doufali. Přiznal to generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd. Zastal se ale kouče Miroslava Koubka, který věří, že najde správnou taktiku na závěrečný duel skupiny s Mexikem. Ten naši repre čeká ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Už je jasné, že turnaj skončil pro zraněného obránce Davida Juráska. Dnes hrají třeba Španělé, kteří po úvodní nečekané remíze už nebudou chtít zaváhat. V 18 hodin vyzvou Saúdskou Arábii.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: Dneska jasno až polojasno, později večer se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky, nejvyšší dešní teploty 30 až 34, v noci 20 až 15, k tomu bude oblačno, postupně místy se stále mohou vyskytovat bouřky nebo přehánky, k ránu se budou tvořit mlhy, a jinak nás zítra čeká převážně oblačno, zataženo opět s mírným vyskytem přehánek nebo bouřek, a nejvyšší zítřejší teploty 26 až 31.

0: minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, Summer Party v plném proudu, ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A takhle, pomáda. Pomáda k letu prostě patří. To je asi jasný, že jo? No tak si to dáme. John Travolta, Olivia Newton-John.

Playa Hity, The Summer is Magic. Posloucháte vyletněné Hit Radio. Přeju vám krásnou neděli. Dáváme si ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No před námi Baker Matt. Už určitě je od nás znáte, to je jasný. Jo? Je to producent, který dělá skvělý songy. A tenhle ten konkrétní určitě znáte, jmenuje se to One Day. V podstatě to okamžitě vystřelilo ve spoustě zemích evropských, jako v Rakousku, v Belgii, ve Francii, taky v Dánsku. Co je zajímavý a schválně dobře poslouchejte, tak v podstatě jsou tam použitý samply projevu, který měl kdysi Martin Luther King junior. Tehdy měl ten slavný proslov I have a dream, mám sen. No a právě úryvky tohle proslovu jsou v tom songu. Tak dobře poslouchejte. I have a dream. One day. One day.

0: Tohle je Katy Perry, posloucháte Hit Radio z Kalifornie, zpátky do Česka. No a zítra sice pondělí, je mi jasný, že ta představa není úplně ideální, ale i příští týden pro vás máme rychlou pětku. Ve snídaní šampionů jednoduchá záležitost, rychlých pět otázek, rychlých pět odpovědí a na konci skvělá výhra. Tenhle týden budeme rozdávat dětské hodinky Garmin. Fantastická věc, rodiče. Fakt si šplhnete. Takže nezapomeňte už zítra ráno další rychlá pětka s Michalem a Jasmin. No a do uší další vyletněný songy. Za chvilku Pulp, taky Orange Blue nebo Verona.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Hit Radio.
11: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. V té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Verona v éteru Hit Rádia, přeju krásné nedělní odpoledne a takhle. Týden za námi. Jo. Je na čase říct si něco, co jste určitě ještě nevěděli a taky to k ničemu nepotřebujete.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Komáři prokazatelně více koušou lidi, kteří zrovna dopili pivo.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: To je prostě král. Robbie Williams a jeho Freedom na Hit Radio. Krásnou vyletněnou neděli, jak tam máte, svítí ještě, nebo už se to zatahuje, tady se to zatahuje, to vypadá, že zase přijde nějaký déšť. Ano, prosím vás, varování před bouřkama trvá, tak jenom opatrně, jo, dávejte na sebe pozor, ale my pokračujeme v tom fantastickém letním playlistu, co třeba trocha Itálie. Jo, pokud chcete, a myslím, že chcete si ještě tu neděli pořádně užít, tak Gabry Ponte to rozhodně zvládne už za chvilku, k tomu třeba Miley Cyrus.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Probudíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Tropy v Česku budou pokračovat. Teplota sice na startu příštího týdne nepůjde tak vysoko jako teď o víkendu, přesto se opět na řadě míst přehoupne přes 30. Zítra a v úterý se navíc opět místy můžou objevit i silné bouřky. Horké a slunečné počasí nás čeká celý týden. V neděli má být až 36 stupňů. Vedro nahrává taky otravnému hmyzu. Dost nám proti němu může pomoct repelent, je ovšem potřeba ho správně používat. Poradí nám Lucie Korobeliusová z D-testu.
6: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
5: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená, že bude repelent hmyz víc odpuzovat, ale že bude déle působit. V Česku se teď opět víc objevují podvodné SMSky, tváří se jako zpráva ze státní instituce a snaží se z nás dostat peníze za údajnou pokutu. Obsahují i odkaz na web, kde prý máme zaplatit. Cílem je ale jenom z nás vylákat platební údaje. Policisté radí si vše ověřovat u příslušných úřadů a v případě pochybností zavolat přímo na policii. MotoGP v Brně vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Márquez na Ducati. Ve velké ceně České republiky slavil aktuální mistr světa už po šesté. Domácím fanouškům udělal velkou radost Filip Salač v motodvojkách, který dojel třetí a dnešek označil za nejlepší den svého života. Závody během víkendu navštívilo přes 170 tisíc diváků.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: Dneska se mohou objevit přehánky, ale taky bouřky. V noci potom 20 až 15 stupňů, mělo by být polojasno až oblačno. Opět se můžou ještě objevit přehánky a to samé platí pro zítřek. Převážně polojasno až oblačno, ráno se mohou objevit taky mlhy a vyskytovat se můžou jak přehánky, tak bouřky. No a nejvyšší teploty stále letní 26 až 31 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Summer Party v našem éteru. 30 let těch nejlepších letních hitů. Jo, prostě k neděli úplně ideální. No a začneme tím sluníčkem. Před námi Bonnie M a Rehab a jejich Sunny.

Miraj a Summer Love, posloucháte Hit Radio, ano, ty nejlepší letní songy. No, taková zajímavost. Údajně u nás bude za 45 let, můžete si spočítat, kolik vám bude, průměrně o 2,5 stupně tepleji než v současnosti. Proč ne? Jo, 2,5 stupně navíc by se hodili už dneska určitě, to bychom zvládli. Celkově se totiž Česko posune do subtropu, což znamená, že si budeme užívat víc tropických dní a ještě méně sněhu. Se těším, jo, když si to představím, tak nějakých 75, jo, budu sedět na zahradě ve stínu svého banánovníku a všechny ty opálené děti si budou stavět krásné hlíňuláky, no, aspoň nerostajou, že jo. Další letní hity před námi, za chvilku Rosa, Bruno Mars a teď Alok a Bibi Rexa.

0: Tohle jsou Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. První letní den, léto oficiálně začíná. Děcka už čeká jenom týden ve škole. Jo, tak jim to, jako nezáviďme jim to. Přejme jim to, dobrý, hrozně náročných 10 měsíců, do toho jsou spousta státních svátků. Oni si teď užijou 2 měsíce a pak zase pošupají do školy. Jo, nebojte. Co je ale důležitý, léto je opravdu tady. Ano, teď už můžeme nadávat na to, že je nám vedro a to je skvělý. Na naše letní hity doufám nenadáváte. Další nás čeká za chvíli King Africa, jeho La Bomba, taky Captain Hollywood Project nebo Robin Schulz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
3: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
4: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
3: Co to je za zvuk, Milane?
4: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
5: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
9: Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

All We Got, to jsou Robin Schulz a Kiddo, vy posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte hezký víkend, ačkoliv tropický. Ano, už je to tady, dočkali jsme se, my, co nadáváme na zimu, tak jsme rádi, ačkoliv jo, jo. Takhle na těch 30 je to náročný, čeká nás to i příští týden, ale to zvládneme. A navíc, startujeme léto společně s těmi nejlepšími hity, letními hity z posledních 30 let. No a tam rozhodně patří taky Dr. Alban. A song It's My Life. Údajně trvalo natočit ho 5 hodin a sám Dr. Alban řekl, že prostě ten song má takovej popovej, chytlavej styl a díky tomu je to celý strašně fresh. A já myslím, že můžeme s Dr. Albanem souhlasit a že tenhle fresh song si užijete všichni. It's My Life právě teď.

0: Činasky právě teď na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. Hlavně krásné letní odpoledne. Jo, pravděpodobně dorazí nějaká ta bouřka, tak všechno, co máte rádi, schovejte. I partnera, dobře, jo, ať nezmokne zbytečně, případně kdyby se přihnali nějaký kroupy, tak ať ho to moc nepomlátí. My si ale užíváme dál ten nejlepší letní playlist, protože společně jsme naší summer party celé to léto odstartovalo. No a k létu patří jedna zásadní emoce. Čistě být šťastný. O tom ví své Pharrell Williams, dáme si ho za chvíli, k tomu taky Dario G nebo Cyril.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
5: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
4: Co to je za zvuk, Milane?
5: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
6: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Porsche Plzeň.
13: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
14: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
12: Porsche Plzeň.
15: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace k tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc... Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví.

0: navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Bouřky dnes už nebudou dělat takové problémy jako včera. Meteorologové zmírnili výstrahu. Pro celé Česko teď platí až do noci mírné riziko. I tak se ale bouřka přihnat může a s ní i nárazový vítr, intenzivní déšť nebo kroupy. Dál platí i výstraha před vedrem a kvůli vysoké vzdušné vlhkosti je taky dusno. Vláda chce co nejdřív přenastavit důchody pro náročné profese, až potom bude řešit zastropování důchodového věku na 65 let, řekl to premiér Babiš. Původně to chtěl kabinet udělat naopak a věk nástupu do penze zmrazit už od příštího roku, bude to teď ale nejspíš později. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní svoje daňové přiznání. Ke kroku se odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. České volejbalistky dnes v Lize národů udolaly Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva mečboly. Na závěr turnaje na Filipínách si tak připsali první vítězství. Teď se volejbalistky vrací domů. Poslední turnaj Ligy národů je čeká začátkem července v Bělehradě. V tabulce jsou zatím deváté, těsně za postupem do čtvrtfinále.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: V noci nás čeká lehké ochlazení 20 až 15 stupňů, k tomu se mohou objevovat přehánky a bouřky, stejně tak to platí i zítra. Čeká nás převážně polojasno až oblačno, ráno se můžou taky tvořit mlhy, přes den nás potom čekají přehánky nebo bouřky, teploty 26 až 31 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
5: Je to tak, ještě nekončíme. Další porce fantastických vyletněných hitů. Těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Ideální soundtrack pro vaši neděli. Právě teď Paolo a Ciara.

Coldplay a Higher Power, posloucháte Hit Radio. Jestli se chystáte na dovolenou, tak dáme otázečka. Patříte mezi ty typy, které děsí balení? Tak věřte nebo ne, jo, ale je to pravda. Stačí vám jenom 20 kousků oblečení. S tím podle expertek vystačí každá dáma i 3 týdny a stále může být za hvězdu. Jo. Tak si dejte prostě limit 20 a uvidíte, že budete zbalený rychleji, než jste možná kdysi byla zbalená, jo? Hele, 20 kousků max. No a pánové, vy to máte samozřejmě něco snažší, vám stačí zabalit jedinou věc, manželku, přítelkyni, partnerku, protože ta už se navždycky bude starat o všechen zbytek. Máte to fakt jednoduchý. Další hity před námi, letní playlist pokračuje, teď jsou tu David Guetta a Sia a Beautiful People. Pro vás všechny, vy Beautiful People.

0: Elton John a Dua Lipa společně na Hit Radio. Je to tady, dneska nás čeká nejkratší noc v roce. Letní slunovrat. Od teďka už budou noci jenom delší a delší. Prakticky tímto momentem začala cesta k Vánocům. Jo, je to tak, už je to tady za chvilku. Nejvyšší čas, prosím vás, chaně dárky. Nejlepší letní playlist pokračuje dál. Za chvíli Young DNA, Michael Gray nebo Krištof.
1: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio. Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
2: Je to... Já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
1: Cože? No a co se stalo?
2: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
1: No, jasně znám.
2: Tak ten se rozbil.
1: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
2: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
1: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
2: No jako pro lidi jo, no.
1: Takže jestli to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
2: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
1: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
2: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
1: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Dobrá práce a skvělý tým?
7: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
6: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
7: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
6: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
7: Těšíme se na vás.
8: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si nálepku.

Skupina Kryštof a Co bude pak? Posloucháte Hit Radio. My si tady dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A takhle, jeden song zaznít musí. A možná vás, stejně jako mě, vrátí do dětství a připomene vám ten legendární tanec, který k tomuhle songu vznikl. A mimochodem, pokud vám třeba text toho songu přijde trochu nesmyslný, tak věřte, že on je. Ano, mluvím o songu Asarehe od Las Ketchup. A třeba to Asarehe to nic neznamená, jo? A ani potom to, co tam v podstatě zpívá, je to v podstatě jako nonsense, ale je to skvělý. Takže Las Ketchup Asarehe právě

0: Další z našich letních hitů Asfalt a Shine za námi na Hit Radio. Krásnou neděli. K létu, které už je oficiálně tady, patří voda. A taky vzpomínky na ní. No a my bychom rádi a budeme je s vámi, ty vaše vzpomínky, ve snídani šampionů řešit celý příští týden. No a v pátek jednomu z těch, co nám na web pošlou tu svoji vzpomínku na vodu, jo, dáme 7000 korun na sportovní vybavení uforcamping.cz. Tak si to nenechte ujít, ať jste ready na léto. A za chvíli další hity. DJ Antoine, taky DJ Sami, nebo Black Eyed Peas, tak buďte s námi.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
4: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svojí práci rozumí. Více na proxy.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.
2: Isolvest.
3: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Isolvest.
4: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
2: Isolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
2: Isolvest.
4: Tak zavolejte ještě dnes.
3: Isol.vest.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Zákaz mobilů ve školách by měl začít platit od září příštího roku. Týkat se bude všech dětí do ukončení povinné školní docházky. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš.
7: Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále. Určitě k tomu bude velká debata a navrhujeme účinnost od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit praktický režim.
6: Premiér prý hned zítra návrh nahraje do systému. Tropy v Česku budou pokračovat. Teplota sice na startu příštího týdne nepůjde tak vysoko jako teď o víkendu, přesto se opět na řadě míst přehoupne přes 30. Zítra a v úterý se navíc opět místy můžou objevit i silné bouřky. Horké a slunečné počasí nás čeká celý týden. V neděli má být až 36 stupňů. Začalo nám astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo svojí nejsevernější polohy na obloze. Zažíváme tak nejdelší den v roce a čeká nás nejkratší noc. Slunovraci lidé odpradávna spojují s magickou silou přírody. Některé rituály si připomínají dodnes. MotoGP v Brně vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Marquez na Ducati. Ve velké ceně České republiky slavil aktuální mistr světa už po šesté. Domácím fanouškům udělal velkou radost Filip Salač v motodvojkách, který dojel třetí a dnešek označil za nejlepší den svého života. Závody během víkendu navštívilo přes 170 tisíc diváků.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.cz.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
6: Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims. Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: www.interierplzeň.cz.
1: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Izolvest.
0: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
3: Izolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Izolvest.
0: Tak zavolejte ještě dnes.
2: Izol.vest.cz.
4: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
5: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
4: Co to je za zvuk, Milane?
5: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
6: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
7: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
8: Zábava vody tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.

0: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
1: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
0: Co to je za zvuk, Milane?
1: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
2: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
3: Dobrá práce a skvělý tým.
4: Shape Corp v Nířanech, je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce?

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Potisk trička, byla bel CZ.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Tiketovky na www.levnězčiny.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce?

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
5: Porsche Plzeň.
6: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
7: Jaká porce?

0: Basta.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
3: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
1: Jaká porce?

kouří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
1: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.